22. října 1792. Sudcon nevrátil. A rozsudek stojí špatné, jsem ztrácen. Čemu sloužit, nevím, starý je od

0: Rosi, denken an den minderjährigen Setenebo Gregoro. Terry, sobald am Majoren wird, da was ihr lasst, item, item pro secundo. Setenebo, Ostavana rozkaza za živobytí ze spole jeho požitky a vykazy trukov sa neozvolí s titulem Besitzer und Eigentümer.
1: Tak tu by bylo všetko v poržádku.
0: Pardon, pardon, proti tomu namítal baron Emmerich Plus, že se spolí nezanechat saného testamentu. A naopak, Beste posvetný hodince, učinil ústny porzizený ve prospiek.

ukážu. Umíraj si, si vysoké horeče, pokaz si niekolikráte, že zbožil loko, perva Gregor, co koncoj.

0: tak ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, budu mnou.
0: Ale víte, člověku se všechno peze.

0: chcel stržiť si nevestku.
1: A ja se opravdu menovala Elian.
0: Elian MacGregor, vždyť to máte v tým dopise.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M. Nic, nic.
0: To samozřejmě znamenalo Elian MacGregor.
1: To už se znamenat třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo ty si kvíli.
0: Ale to Elian MacGregor.
1: Ale spí. Elina Machopoulos, reky neskretý. Vy jste to věděla?
0: Učerno je otko, nejde.
1: Nejde prostě. Zavěti je před svojaké si Ferdinandovi. Narozené blokově 20. listopadu 1816. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Machopoulos Tvors, evangelský otec Vinehan, mater Elina Machopoulos.